Dobrý večer, dobrý slúhač Radia LM FM, z tej strany Severian Kosovský. Vitajte kolo sluchania našeho radia, predovšetkým kolo sluchania, jak raz audicii Tri švíty. Máme vtorok, dnesk 26. den mája, bar zvážny den, bo den máme. Takže všetko máme, pozdravláme. Aj slucháči už to máme majú, že by ste pamätali, hoď môže už pizná hodina, no ale nadiju sa, že nie je takoho, što si prizabil o svojí mami, ale keď by dachto sa trafil, tak pripomínam, dnesk den máme, den matéry, takže pozdravlajte svoji ukochaní, ulúblení. Máme. No a my dneska budeme kus vyšidovat o tom, co bylo. Já vám postaram se takovou relaciu povísti o minulém 13. Međunarodním bienále Lemkiuskoj rusinskoj kultury Rutenale, co bylo v Krenici. No a okrem toho povíme o tom, co bude, co před námi. Takže zapraszam, začínáme.

Pozdravljam všetkých slucháči Rádia Lev FM. Pripomínam sobie, jak to iniciatíva ušla ne od mene, lebo od Gambára vlastivo. I jak im chcou, že tam zame poistí svoje imena i na zvyska. Ale to je povíte, jak by kus činalo. No to je poniž vypadat povíste, že Jaroslav Cechanovský.

Dobrý deň, dámy a pánové, vítejte na tomto terapeutickém sezení. Menuji se doktor Ladislav Kolor. A rád bych vám představil své techniky velmi závažné světové choroby zvané barvoslepost. Jste zde, jakož nedovedete správně rozpoznávat barvy. Nestejte se za to, zdravotní problémy může mít občas každý. Takže nebudeme to déle zhlžovat, dámy a pánové, jdeme na to! Tak

0: měli bychom říkat si hnědoši, růžoši, žlutoši, člověčoši. Jaký pocit by asi měla mšoči, kdyby viděla, jak se to tu řeší? Kam zařadit se, když nevím sám, jestli jsem bílej nebo černý chuligán? A co vy máte v pořádku zrak? Sami si odpověste, jestli je to tak.
1: Dámy a pánové, to bylo pro dnešek vše. Zítra si prosím vás vemte cvičky. Naschledanou.
2: Vem FM 106,6 Gorlici, 103,8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.